zjistím, že už mám dost těch střízlivých slibů, který se rozpouštějí jak kostky ledu, jak kostky ledu.

0: deska přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí.
1: Rock Radio Stage. Ikony roku.

this morning on the wrong side.

Rock Radio Stage. To nejlepší z kulturáků

0: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
1: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr, CZ.
2: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
3: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
2: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Rock Radio Stage. Ranní kotel.

0: Backstage.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
1: Tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Vraňany nabízejí.
8: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Rock Radio Stage.

0: 24. června roku 2040.
1: Rock Radio Stage, to nejlepší z kulturáků a zábav.
2: Ošklivá tvář, stařecký dech,

Rock Radio Stage je nazvučená. Kapely už se řadí v šatně, v kotli už to vře, tak to pojďme rozpoutat. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Letní pátky si nechte volný, ať neprošvihnete ani jeden koncert našich poctivých českých kapel. Poctivých českých kapel. Od června až do srpna budou pátky patřit živákům kapel, který máte rádi. V 8 večer buďte u repráků a dejte si živou muziku ke kvalitní grilovačce. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Rock Radio Stage.

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Rock Radio Stage.

If you love her like a man, she's gonna feel alive.

0: Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Neboď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
0: Rock Radio Stage.

že ti dlužím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

hlava jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha.

rodiče, však to napravím. Mějte smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny,

takový ty slova, jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buď ty smutku,

0: poctivej českej festák.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockradiostage.cz.
1: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.

se maso smaží anebo peče. To se hned líp kouká na ten svět. Je na hlavě nech, a když

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Ranní kotel.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.

0: Rock Radio Stage. Léto plný živáků.
1: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Rock Radio Stage. To je poctivý český festák, který nikdy nekončí. První řadu máš u nás vždycky jistou. Nejlepší český vypalovačky i ploužáky, který si prostě nemůžeš nespívat. Ať už řídíš, uklízíš, makáš, prostě děláš cokoliv. Rock Radio Stage je svatyně zasvěcená poctivýmu českýmu roku, který ti nikdo jiný nedá. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.cz.

0: se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

0: Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.

0: Radio Stage.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupí! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
1: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
0: Rock Radio Stage.

0: Každý festák jednou skončí. Kapely odjedou, bedňáci složí pódium a rozbahněná louka opět zaroste trávou. Pár dní zábavy a pak rock utrum. Co s tím? Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Je otevřená non-stop 24 hodin denně.

0: Mat.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Radio Stage. Stage. Dopolední nášup.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 2+1 v Ústí nad Labem Neštěmicích za 2 516 160. Byt 1+1 v Mostě za 1 860 000. Byt 1+KK v Mostě za 1 395 000. Rodinný dům v obci Líbeznice Praha Východ za 36 milionů. A byt 2+1 v Gdyni na Domažlicku za 2 850 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Rock Radio Stage.

Little Stage. Poctivý český festák. Stage. Rock Radio Stage. Poctivý český rock pro pamětníky.

0: Radio Stage.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

posílám, snad její paprsky světla donesou. Nebeský soud, dík tajemným posilám, před námi tají se svou adresou.

0: fanánek radši šunkový nebo humrový chlebíčky? Posiluje Noid před koncertem? Trvají rybičky na vířivce v šatně? Tolik zásadních otázek, ale kde na ně najít odpovědi? Na našich poctivých sociálních sítích. Kam čert nemůže, nasadí Rock Radio Stage. Reporty z backstage, poctivých českých koncertů a festiáků, drby ze zákulisí a pikantnosti z šaten. To všechno najdete na Facebooku a Instagramu Rock Radio Stage. Sledujte nás a už vám nic neunikne. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš a na sockách neuvidíš. Rock Radio Stage.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do Kick přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKick. Kick, víc než si myslíte.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
0: Nudíte se? Tak si můžete za A koupit medvídka Mývala, anebo za B prolistovat web Rock Rádia. Mrkněte na www.rokoviradio.cz. Najdete tam například seznam odehraných songů, fotky z rokových akcí a nebo archív všech našich pořadů. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Velké vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palavskevinobraní.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: S tímhle šrotem to v životě nedodělám!
6: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
5: Mají i pořádný stroje?
6: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.

Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage. Poctivej český rok pro pamětní.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rock Radio Stage. Ikony roku.

0: Rock Radio Stage. Léto plný živáků.
1: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
2: yeso!
1: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu!

Radio Stage. Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte psát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší český rockový kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.

0: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. Předskokani.
1: Drinky mi podávejte řetězem, i když mejdan skončí, stejně nebudu spát. Dneska jsem jednoznačným vítězem, jsme tu mezi přáteli, tak na co si hrát. Drinky mi podávejte řetězem, i když mejdan skončí, stejně nebudem spát.

0: Radio Stage. Stage. Dopolední nášup.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vraňany nabízejí.
6: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
0: Rock Radio Stage.

0: pevniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně!
4: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
3: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
4: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
3: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Dostal s počeským roku chuť na rockový legendy, tvrdou muziku nebo něco alternativnějšího? Zkus naše streamy na rockradiostage.cz.
6: Rock Radio Stage.

0: Stage. Rock Radio Stage. Na Rock Radio Stage se paří od kuropění. Úderem 6. se otevírá raní kotel, aby se po ránu slušně probral. Protři oko a rovnou si hoď bůčkem v raním kotli na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivý český festák.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivej český festák, kde budeš chtít. Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nevíte, kam o víkendu vyrazit za slušnou zábavou? Nechcete dřepět doma a nudit se u televize? Máme pro vás řešení. Mrkněte na www.rokoviradio.cz. Najdete tam mraky akcí, ze kterých si určitě vyberete tu pravou. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

Rock Radio Stage.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Mají si kde hrát. Legends of Rock a budete na svých. Od Abraxasu po Žlutýho psa, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockradiostage.cz.
1: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.

0: Radio Stage. Stage. Odpolední pařba.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
2: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
1: Mají i pořádný stroje?
2: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
5: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivej český festák, kde budeš chtít. V garáži, na poli, v lese, na rybách a Rock Radio Stage si sebou můžeš vzít kamkoliv. Díky apce radia.cz máš poctivej český festák v kapse všude a nonstop. Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. To máte jarní turné, podzimní turné, výroční turné, to máte letní festivaly, to máte nový desky, nový singly, to máte klipy, to máte novou sestavu, starou sestavu, původní sestavu, to máte comeback, reunion, no kdo to má všechno stíhat? Chcete držet krok s českou rockovou scénou? Sledujte Instagram a Facebook Rock Radio Stage a web rockradiostage.cz a už vám nic neunikne. Rock Radio Stage, to je poctivý český festák on air i online.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.

0: Český festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
0: Řeckokani.

Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage. Stage. Odpolední pař

0: Radio Stage. Poctivý český festák. Rock Radio Stage.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.

Radio Stage. Dopolední nášup nejlepšího českého roku jedině na Rock Radio Stage. Na stavbě, ve fabrice, na poli, za volantem i v kanclu. Tam všude můžeš pazit jako na festáku. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge, překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Headlineři.

0: Stage.
1: Stage.
0: Odpolední pařba. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.pragueboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
0: Předskokani.
5: No tak

0: objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Rock Radio Stage.

0: nejlepší předskokani.
1: Stačilo by tak málo, aby to za to stálo.
0: Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage.
2: Stage.
0: Poctivej českej festák.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.

0: český festák.
1: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: Radio Stage. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na vaillant.cz.

0: k nekalým. A hlavně k mikráku, rumu a iníru buzolu přibalím.
1: Rock Radio Stage. Předskokani. Rock Radio Stage. Stage. Odpolední pa.

0: už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Kart Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
3: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
2: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
3: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
2: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Rock Radio Stage.

0: Vazba.
1: Buď se mnou, holka, tuhle dlouhou noc, ze mě se vleče, přijď mi na pomoc. Buď se mnou.

0: Rock Radio Stage je nazvučená. Kapely už se řadí v šatně, v kotli už to vře. Tak to pojďme rozpoutat. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Letní pátky si nechte volný, ať neprošvihnete ani jeden koncert našich poctivých českých kapel. Poctivých českých kapel. Od června až do srpna budou pátky patřit živákům kapel, který máte rádi. V 8 večer buďte u repráků a dejte si živou muziku ke kvalitní grilovačce. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Rock Radio Stage.
1: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
2: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
0: Česká rocková scéna.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Odpolední pařba.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
0: Rock Radio Stage.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od asesoru po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rock Radio Stage.cz. Headlinezi.

Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivý český festák, kde budeš chtít. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Poctivej český festák. Stage.
1: Vše pro bagr CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Rock Radio Stage.

0: Český festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Nevíte, kam o víkendu vyrazit za slušnou zábavou? Nechcete dřepět doma a nudit se u televize? Máme pro vás řešení. Mrkněte na www.rokoviradio.cz. Najdete tam mraky akcí, ze kterých si určitě vyberete tu pravou. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
0: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage nikdy nespí. Tam, kde už to všichni balí, my jedeme afterparty. Od půlnoci do šesti, celou noc na Rock Radio Stage. Předskokani, český stálice a sem tam nějaká zahraniční hvězda. Afterparty na Rock Radio Stage pro všechny nespavce. Rock Radio Stage, poctivej český festák.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vraňany nabízejí.
4: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Večerní jízda.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
0: Headlineři.

Radio Stage. Stage. Večerní jízda.

Kudy ty dělá?

0: si už tak nějak zraju do muže.
1: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
2: Čeká vás samosběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samosběru na našem webu a sociálních sítích.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Martin Kapek z kapely Traktor a zdravím všechny posluchače Rock Rádia Stage. Mějte se a Traktor s vámi.
4: Rock Rádio Stage.
5: Stage.
4: Večerní jízda.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Rock Radio Stage. Večerní jízda.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Potisk, trička, bela, CZ.
2: Rock Radio Stage.

Hledá se zpěvák na inzerát do naší nudný party. Není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí?